0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla nahrávka biblických sonát německého barokního skladatele Johanna Kuhnaua. Na varhany, klavichord a čembalo hrál John Budd.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn program od Claudia Kludvigovi, v kterém společně procházíme nahrávky staré hudby v takzvaně historicky poučené interpretaci. V tuto chvíli přijměte pozvání k poslechu hudby z pera právě onoho Claudia, tedy Claudia Monteverdiho. Kompozice Il ballo delle ingrate, neboli balet nevděčnic, je Monteverdiho dvorský balet francouzského typu s vokálními sóly, komorním sborem a instrumentálním doprovodem, na libreto Ottavia Rinucciniho. Jde o jednu ze skladeb, které napsal italský komponista u příležitosti svatebních oslav Francesca Gonzaghi, syna Monteverdiho mecenáše Vincenza, vévody Mantovského a Margarity Savojské. Poprvé byla scénická kompozice uvedena při oslavách v roce 1608. Později Monteverdi balet zařadil do své osmé knihy madrigalů. Hlavními postavami jsou Venuše, Amor a Pluto. Amor prosí Venuši, aby přiměla Pluta, aby ženy, které se nacházejí v pekle, neboť odmítali prosby svých ctitelů, vrátil na chvíli na zem. Pluto tak učiní a donutí tyto nevděčnice, aby tancovali na zemi tanec, z něhož by všechny namyšlené pozemšťanky poznali, jaká je čekají v pekle muka za jejich neoblomnost a nepřejícnost lásce. Semidramatický balet nevděčnic Claudia Monteverdiho zaspívají Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hraje The Parley of Instruments.

Dozněla kompozice Il ballo delle ingrate, balet nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Zpívali Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hrál soubor The Parley of Instruments.

Milí posluchači, na stanici D-dur se v našem výběru nahrávek hudby 16. až 19. století dostáváme k hudbě Francesca Corbetti, italského kytarového virtuóza, učitele a skladatele, který žil a tvořil ve století 17. Corbettiho současníci ho považovali za nejlepšího ze všech, a to v oboru hry a tvorby na pětistrunou barokní kytaru. My si za okamžik představíme jeho hudbu v nahrávkách současného švédského hráče na barokní strunné nástroje Jakoba Lindberga. Nejprve to budou dvě svity pro kytaru ze sbírky La Guitare Royale, vydané v roce 1671. Tyto svity doplní pět drobnějších kytarových kusů Francesca Corbetti: Folias, Chacona, Almanda a dvě preludia.

Dozněly skladby pro barokní kytaru od autora 17. století Francesca Corbetti. Na stanici D-dur je přednesl švédský interpret Jakob Lindberg. Milí posluchači, dnešní speciální program od Claudia Kludvigovi zakončí nahrávka trojkoncertu pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 od Ludwiga van Beethovena. Od Beethovenova životopisce Antona Schindlera víme, že klavírní part psal skladatel údajně pro svého žáka, arcivévodu Rudolfa Rakouského. Vydaná partitura z roku 1804 však nesla věnování jinému mecenáši, Lobkowitzovi. Trojkoncert je považován za jedno z nejosobitějších Beethovenových děl. Zdobí ho formální a nástrojová vyváženost i jemné zvukové barvy.

Dozněl trojkoncert pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 Ludwiga van Beethovena. Na historické nástroje hráli Isabel Faust, Jean Guyen Queyras a Alexandr Mělnikov. Doprovázel Freiburský barokní orchestr, řídil Pablo Eras Casado. Touto nahrávkou se završil dnešní výběr nahrávek staré hudby od Claudia k Ludwigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, víte, co jsou to schody? Já jsem si nebyl jistý a tak jsem se podíval do slovníku. Definice zní: schody jsou výšková komunikace spojující jednotlivá podlaží budov. Tak a jsme hned trochu moudřejší a můžeme se podívat na tu sekvenci. Sekvence má totiž v hudební stavbě podobný význam jako schodiště ve stavbě cihlové. Schody jsou tvořeny řadou stupínků stejného tvaru, přičemž každý stupínek je vždy o něco výše či níže než ten předchozí. Stejně vypadá sekvence. Několikrát opakovaný krátký motýlek se při každém zaznění o kousek posune.

A ještě jedna podobnost se schodištěm je nápadná. Po schodech se dostaneme do jiného patra domu a pomocí sekvence se můžeme snadno dostat do jiné tóniny. Jednoduše tak, že na každém schodu přibereme nějakou novou posuvku. Začneme v C-dur. A skončíme v bémol, nebo bédur, jak je ctěná libost. Se schodišti se setkáme už u egyptských a indiánských pyramid, ale vynález je to určitě ještě mnohem starší. Naopak schody hudební, čili sekvence, se začaly častěji užívat až na přelomu renesance a baroka. Když z nich Claudio Monteverdi ve svých mariánských nešporách vystavěl celé kaskády, způsobilo to fantastický rozruch. Jedni byli tou novotou pohoršeni, druzí okouzleni. A to okouzlení jim vydrželo téměř 150 let.

Sekvence se brzy staly základní součástí barokního hudebního jazyka. Zcela nezbytné se staly při přechodu z jedné tóniny do druhé, ale pronikaly i do samotných témat. V Handlových koncertech glosech se navíc stávají efektním prostředkem k dosažení dojmu virtuozity, ačkoliv popravdě tu o žádné mimořádně náročné sólové party nejde. Ale i v tom tkví skladatelské umění. Kompozice by měla vždy vypadat těžší, než ve skutečnosti je. Je-li tomu naopak a interpret se dře zbytečně, znamená to, že tu něco není v pořádku.

Sekvence se v baroku užívala tak často, že na ní začaly působit inflační vlivy. Pomalu, ale jistě se oposlouchávala. Velcí skladatelé si uvědomovali, že ony dlouhé, mnohanásobné sestupy a vzestupy začínají být laciné. Johann Sebastian Bach se jim snažil vyhýbat, ačkoliv na druhé straně ho zřejmě lákalo vytěžit z tohoto prostředku něco nového. Nedokážu si jinak vysvětlit, jak by jinak mohla vzniknout jeho varhání Preludium a fuga D-dur, kde téma fugy tvoří doslova stupidní třítónový motívek, následovaný stejně prostoduchou pětinásobnou sestupnou sekvencí. A přesto je ta skladba obdivuhodná. Z tohoto nicotného materiálu vyrostla velká bachovská stavba s pevnými tvary a monumentálními rozměry. Vůbec přitom nevadí, že je postavena ze sirek.

Klasicismus sekvencí opovrhnul. Už pouhé zopakování jednoho motivu o tón níž nebo výš bylo hanlivě označováno za šustrflek. Ludwig van Beethoven se sice považuje za génia, ale několik jeho skladeb má špatnou pověst. O jeho předehře Die Weihe des Hauses, čili Zasvěcení domu, která byla napsána k otevření nového vídeňského divadla, se všeobecně soudí, že jde o velmi nepodařenou kompozici. Nevím, jak si skladba tuto pověst vysloužila, ale tuším, že v pozadí stojí odpor k sekvencím, kterých je tu dost a dost. Osobně si nemyslím, že skladba je až tak špatná. Připouštím, že její první polovina působí tak trochu jako bezradné tápání, ale v druhé půlce nastoupí fuga, která má ohromný odpich a sekvence v jejím tématu jí dává krásně odlehčený výraz.

Romantici už se na sekvenci tak odmítavě netvářili. Na přechod z jedné tóniny do druhé už sice měli modernější prostředky, hlavně chromatiku, ale všimli si, že vzestupná sekvence dokáže velice účinně stupňovat napětí. Poslechněte si, jakou úžasnou gradaci postavil na jejím základě Antonín Dvořák v první části Stabat Mater.

Ano, sekvencí se zmocnila i lehčí múza a takovýchto popultónech postupujících refrénů najdeme v populární hudbě několik. A popravdě řečeno, zaplať pámbu za ně. Těch statických, odnikud nikam nespějících popěvků, ustrnulých na jednom akordu, je plný éter. A tak za gradaci alespoň tohoto typu můžeme být vděční. Populární hudbě bývá přiznávána rytmická pregnantnost a údernost, ale znám řadu uměleckých skladeb, které ji i v tomto oboru překonají. Takový Pochod táborů z jihočeské svity Vítězslava Nováka vděčí za svou strhující rytmičnost stále dokola opakované basové figuře, která není ničím jiným než vzestupnou sekvencí.

Na závěr se musíme zmínit ještě o jednom zcela odlišném významu slova sekvence. Je to mezispěv, který při mši svaté následuje počtení apoštolských listů. A tak máme v dnešním pořadu příležitost pustit si ukázku gregoriánského chorálu. Hudby, pro kterou nic z toho, o čem v dakápu mluvíme, neplatí. Nemá pevný rytmus, její melodie jakoby neměla začátek ani konec, nenajdeme tu ani gradace, ani kontrasty. Je to zpěv naplněný duchovním obsahem, který ho vynáší do prostor, kde žádné pozemské zákony, ani ty hudební, nejsou potřeba. Jestliže se osměluji prohodit tu a tam pár slov o skladbách Bachových nebo Mozartových, pak k této hudbě nemám odvahu říci nic víc než no comment. Neberte to prosím jako alibismus, ale spíš jako přiznání.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, smyčcový kvartet číslo 6 B-dur a jeho první věta hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Monsieur de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie, Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň, když král nomád vyšel od krajiny.

Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katy režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Švédská sopranistka Susanne Rydén a švédský trumpetista Niklas Eklund nahráli společně s London Barok výběr slavných barokních árií, v nich se potkávají právě lidský hlas s jasným tónem trubky. Jednou z nich je i árie z opery Aeneas v Elysiu, jejímž autorem je významný a vysoce ceněný rakouský barokní skladatel, teoretik a pedagog Johann Josef Fuchs. Z jeho učebnice kontrapunktu se učili mnozí, včetně Mozarta a Beethovena. A jaká byla jeho vlastní hudba?

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jan Křítel Kalivoda v finále ze symfonie číslo 6 F-dur hraje hofkapele Stuttgart.

Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jihofrancouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jandisma Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litaní. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů.
1: Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Neville Marinera v jejím čele.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem. Veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

0: Český rozhlas D dur.
1: Máte naladěnu stanici D dur, příjemný poslech přeje Vanda Dobrovská. Příští 4 hodiny strávíme ve společnosti hudby Jeana Philippa Rameaua, Adolfa von Henselt, Giovanniho Picchio,

Svitu D-dur se slavným R v pozici druhé věty napsal Bach původně zřejmě pro smyčce a kontinuo, ale v průběhu času se dočkala různých úprav od jednoho z Bachových synů, konkrétně Karla Filipa Emanuela a Bachova studenta Johanna Ludviga Krebse, takže se rozkošatěla o party trubek, hobojů a tympánů a později ještě různých novodobých aranží. V jedné z nich si ji poslechneme. Je pro trubku a varhany, na trubku hraje Guy Turon, na varhany Olivier Vernet.

Svitu D-dur od Johanna Sebastiana Bacha v seznamu Bachových děl BWV 1068 v úpravě pro trubku a varhany hráli Guy Tovron a Olivier Vernet. V následující skladbě se vydáme s Haroldem do Itálie. Haroldem je míněn hrdina Byronova eposu Childe Haroldova pouť, osamělý poutník, s jehož archetypem se tak často identifikovali umělci a přemýšliví muži a ženy období romantismu. U nás například typicky Karel Hynek Mácha. Berliozův Harold neputuje celou Evropou, tak jako Harold Byronův, nýbrž pouze po Itálii. Je vtělen do violového partu, takže skladba je formálně nikoliv koncert pro violu a orchestr, ale symfonii se sólovou violou. A poslechneme si ji v nastudování Françoise Xaviera Rota s jím založeným orchestrem Le Siècle a Tabeou Zimmermann jako solistkou.

Doznělo dílo, které jeho autor Hector Berlioz opatřil programním titulem Harold v Itálii. Solový part hrála Tabea Zimmermann, orchestr Le Siècle řídil jeho šéf-dirigent François Xavier Roth. Adolf von Henselt, celým jménem Georg Martin Adolf von Henselt, byl německý skladatel a klavírní virtuóz. Velice si ho vážil například Ferenc Liszt, který svým studentům doporučoval, aby se pokusili odhalit tajemství Henseltových rukou, a mínil tím Henseltův sametový úhos v legátových pasážích. Bohužel nahrávací technika tenkrát ještě neexistovala, ale máme Henseltův skladatelský odkaz. Z něhož vybírám k poslechu 12 salonních etýd pro klavír opus 5. Většina z nich má programní tituly, první je například Eroika, třetí Hexentanz neboli Tanec čarodějnic, čtvrtá Ave Maria, pátá Ztracený domov, jedenáctá Milostná píseň a tak podobně. Nabízím k poslechu z nahrávky Pierce Lanea.

12 salonních etid pro klavír opus 5 od Adolfa von Henselt hrál Piers Lane. Několika skladbami si teď připomeneme slavnou éru souboru Muzika Antiqua Praha, který založil a vedl Pavel Klikar. Soubor se zaměřoval na hudbu raného baroka, skladby vokální i vokálně instrumentální. Autoři skladeb v našem výběru jsou italské provenience. Vokální solistkou je Anna Hlavenková.

0: Několik skladeb od raně barokních italských skladatelů Giovanniho Picciho, Giovanniho Giacomo Arrigoniho, Giovanniho Paola Cima, Francesca Turiniho, Salamone Rossiho, Biagia Mariniho, Maria Capuani jsme vyslechli v podání členů souboru Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem následující skladby je František Bartoš. Jeho duo pro housle a violu si poslechneme ve stvárnění Jaroslava Šonského a Jana Vacka.

Bartoše. Bitva jako taková není nic, co bych si přála propagovat. Paradoxně ale různé batálie, jak nazývali zejména barokní skladatelé určitý druh svých skladeb, bývají většinou parádní hudbou. Velmi vitální a pozitivní. Hudba zkrátka funguje mimo ty tituly. Heinrich Ignác Franz von Weber nazval batálií tuto svou sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo. Má 7 částí, 4. se jmenuje Mars. Barokní orchestr Evropské unie řídí Monika Hagit.

sonátu pro smyčcový orchestr a basso continuo nazvanou Batalia od Heinricha Ignáce France von Bibra přednesl barokní orchestr Evropské unie pod vedením Moniky Hagit. Hudbě, kterou hraje stanice D-dur, se říká klasická. Osobně s tím mám občas trochu problém, protože za mých mladých let klasická bylo zaměnitelné s klasicistní a vážná se přestalo tomuto druhu hudby říkat až postupně pod vlivem anglického classical. Autor následující skladby je každopádně představitel jak hudby klasické, tak i klasicistní, a to par excellence. Ludwig van Beethoven a jeho 7. symfonie A-dur. Evropský komorní orchestr řídí Nikolaus Harnoncourt.

Symfonii číslo 7 A dur, 92. opus Ludwiga van Beethovena hrál Evropský komorní orchestr pod vedením Nikolause Arnoncourta. Na pomyslné D-durové pódium teď zveme dvě kytarové hvězdy, Juliana Breama a Johna Williamse. V jejich podání si poslechneme koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho.

podání Juliana Breama a Johna Williamse dozněly koncertní variace pro dvě kytary opus 130 od Maura Giulianiho. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku nás vyprovodí hudba Jeana Philippa Rameaua. Orchestrální svitu z Rameauovy opery Nice nastudoval s orchestrem Le Concert de Nation Jordi Savall.

orchestrální svitu z opery Jeana Philippa Rameaua Nice hrál orchestr Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala. Byla to poslední skladba tohoto D-durového hudebního bloku. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného poslechu další hudební nabídky stanice D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur, to je stanice, kterou máte naladěnu, a Vanda Dobrovská od mikrofonu doufá, že ji budete mít naladěnu i nadále, protože jsme tu s dalším D-durovým hudebním blokem, a tedy s další nabídkou klasické hudby. Společně se můžeme těšit na skladby všech epoch od renesance po 20. století v podání interpretů jako Jordi Savall a Montserrat Figueras, Sir Neville Mariner v čele orchestru Akademie svatého Martina v Polích, nebo Česká filharmonie s dirigentem Serge Baudem a samozřejmě mnoho dalších. Zazní díla Tarquinia Merulli, Antonia Diabelliho, Roberta Schumana, Friderika Chopina, Antonína Dvořáka, Maurice Ravela a úplně na začátku, teď hned, Ludwiga van Beethovena. Poslechneme si od něho 10 variací na lidové písně pro flétnu a klavír, opus 107. Hrají Patrick Galois a Maria Prince.

10 variací na lidové písně pro flétnu a klavír, 107. opus Ludwiga van Beethovena hráli Patrick Galois a Maria Prince. Orchestr Akademie svatého Martina v Polích založil Sir Neville Mariner v roce 1958. Přes 50 let stál v jeho čele, v posledních letech svého života působil jako jeho prezident a stále ho příležitostně dirigoval. Orchestr svého zakladatele přežil, dnes patří k ikonickým položkám na mezinárodní hudební scéně. Poslechneme si jednu ze stovek nahrávek, které Sir Neville Mariner se svým orchestrem pořídil, Jarní symfonii od Roberta Schumanna.

Symfonii číslo 1 B-dur, zvanou Jarní, 38. opus Roberta Schumanna jsme vyslechli v nastudování Sira Nevillea Marinera s orchestrem Akademie svatého Martina v Polích. Společně s legendární Montserrat Figueras se teď ponoříme do renesančních hudebních vod v podání této sopranistky a členů souboru La Capella Real de Catalunya s uměleckým vedoucím Jordim Savalem si poslechneme několik skladeb od různých renesančních autorů, jejichž jména nám hudební historie nezachovala. V legendě El Comte Arnau s Montserrat Figueras spolu účinkuje tenorista Francesco Garigosa.

0: Z nahrávky souboru La Capella Real de Catalunya s uměleckým vedoucím Jordim Savalem jsme si poslechli několik skladeb ze španělských, konkrétně katalánských renesančních kancionálů. Pěveckými solisty byly Montserrat Figueras a v jedné skladbě Francesco Garrigosa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Geneze skladby Antonína Dvořáka, publikované pod titulem Drobnosti, krásně vypovídá o tom, proč je hudba tohoto skladatele tak oblíbená. Dvořákův bývalý kolega z Orchestru prozatímního divadla Jan Pelikán soukromně vyučoval hře na housle studenta Josefa Kruize, který bydlel v podnájmu ve stejném domě jako Dvořákovi. Skladatel se k jejich houslovému duu občas přidal s violou a sem tam pro toto příležitostné trio něco zkomponoval. Tak vznikly i Drobnosti, čtyřvětá svita, která se ovšem nevyhnutelně dočkala i úpravy pro komorní orchestr. A v této verzi vám je nabízíme k poslechu. Československý komorní orchestr řídí Otokar Stejskal.

Čtyři drobnosti, skladbu Antonína Dvořáka s opusovým číslem 75A v úpravě pro komorní orchestr jsme vyslechli z nahrávky Československého komorního orchestru ještě z časů, kdy ho vedl jeho zakladatel Otokar Stejskal. Autorem následující skladby je Frédéric Chopin. Jeho koncert pro klavír číslo 1 e-moll Opus 11 nabízíme k poslechu v nastudování Emanuela Krivina s Evropským komorním orchestrem a solistkou Marie Joao Pires.

Dozněl koncert pro klavír číslo 1 e-moll, rané dílo Friderika Chopina s opusovým číslem 11 v podání Evropského komorního orchestru, dirigoval Emmanuel Krivin, solistkou byla Maria João Pires. Jméno Antonia Diabelliho znají z nesčetných instruktivních skladeb nejen klavíristé, ale také kytaristé. Diabelli si kytaru oblíbil pod vlivem Maura Giulianiho, sám se stal pedagogem kytarové hry a napsal i kytarovou školu. Vlastní tvorbou přispěl do kytarové literatury mimo jiné touto sonátou A-dur. Hraje Antony Glis.

Sonátu pro kytaru A-dur, 29. dílo Antona Diabelliho jsme vyslechli ve stvárnění Anthonyho Glisse. K následující skladbě asi netřeba dodávat nic, kromě interpretů, takže Bolero od Maurice Ravela hraje Česká filharmonie pod vedením Serge Boda.

To bylo Bolero od Maurice Ravela, hrála Česká filharmonie, dirigoval Serge Bodeau. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku se necháme vyprovodit rozkošnou skladbičkou La Galina, Slípka od Tarquinia Merulli. Je pro dvoje housle a basso continuo a máme ji ve fonotéce ve stvárnění členů souboru Seicento Stravagante.

Tarquinio Merula, La Galina, hráli členové souboru Seicento Stravagante. Věřím, že vám tato kratičká skladbička dodala dostatek energie pro vaše další konání a setrváte-li i nadále ve společnosti stanice D-dur, budeme tomu rádi. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Otevíráme partituru jednoho z nejoblíbenějších houslových koncertů 20. století. Je podepsána jménem Igora Stravinského, označovaného mnohými za největšího skladatele minulého století. Jako chameleon procházel ve své tvorbě mnoha styly. Střebával ruský folklor i jazz, dospěl k neoklasicismu, v němž se sice podržel, řekněme, tradiční formy, ale vždycky ji naplnil mimořádným a originálním obsahem. Právě tak je tomu i v houslovém koncertu z roku 1931, psaném pro polského houslistu Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální, čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul, Capriccio, je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr Berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Iva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Celým liturgickým rokem protestantské církve provázejí texty kantát Johanna Sebastiana Bacha. Některé si dokonce všímali zvláštních příležitostí mimo liturgický rok, třeba voleb městské rady v Lipsku. Hudební jazyk 220 Bachových kantát obsahuje téměř všechny oblasti vokálně-instrumentální hudby, od doprovázeného chorálu po složitou vokálně-instrumentální polyfonii. A i když se někdy Bach opakoval, zkrátka použil už uplatněný motiv znovu, dá se říci, že nelze sáhnout vedle. Každá kantáta je skvostem sama o sobě, ať je z Výmarského, Ketenského nebo Lipského Bachova období. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, byla napsána ve Výmaru a poprvé hrána na Květnou neděli roku 1714. Však také o svátku, který připomíná slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, říká: Vítej králi nebes, Himmelskönig sei willkommen. Dávala se ovšem i při svátku zvěstování Panny Marii. Sonátu z kantáty hraje italský soubor Akademia Byzantína, který řídí Ottavio D'Antone.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Friedrich Chopin, Scherzo pro klavír cis-moll opus 39, hraje Ivan Moravec.

Dedur vaše tónina. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconu z ní zahraje Concentus Musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, svita z filmu Waterloo. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pár minut v zajetí anglické barokní hudby teď přináší renomovaný soubor Musica Antiqua Köln. Poslechněme si Chaconu z triové sonáty číslo 6 pro dvoje housle a basso continuo G-moll. Autorem není nikdo menší než mimořádný zjev anglické hudby druhé půle 17. století Henry Purcell.

Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Jako své opus 1 zkomponoval Robert Schumann mimořádně zajímavou kompozici Variace Abegg. Prý byly inspirované dívkou Metou Abegg. Schumann vytvořil z písmen jejího jména téma A, B, E, G, G. Aby neprozradil tajemství své inspirace, skladbu věnoval neexistující komtese Pauline von Abegg. My vám nyní toto Schumannovo první klavírní dílo, Variace Abegg, předkládáme v nahrávce Vladimíra Aškenázyho.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Dvořák, první věta ze svity A-dur pro klavír opus 98, hraje Radoslav Kvapil.

Jean-Philippe Rameau během svého 81letého života zkomponoval zdánlivě málo děl, jenom 76. A přesto se díky nim řadí dodnes k největším mistrům francouzské hudby. Jsou mezi nimi bravurní díla pro klávesové nástroje, čembalo především, duchovní díla a skvostné opery. V Rameauvi pár desítek let po Lilim Francie opět našla mistra opery či opery baletu. Však byl také Rameau v závěru života Ludvíkem 15. povýšen do šlechtického stavu. Jistě k tomu přispěla i opera Nais s podtitulem Opera za mír, protože to bylo mimo jiné vzdání díků za ukončení války o rakouské dědictví. Příběh soků o lásku nymfy Nais, o níž se uchází i bůh Neptun, přivádí na scénu také pastýře a pastýřky, oblíbený to námět a zdroj líbezné hudby. V následující árii se jedna z pastýřek ptá thébského věštce Tyrézia, zdali také bude mít štěstí v lásce. Odpověď je kladná. Zpívá Sabine de Viel, hrají Les Ambassadeurs, řídí Alexis Kosenko.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas V-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
0: Německý romantický mistr Felix Mendelssohn Bartholdy se dožil pouhých 38 let, ale stihl zkomponovat pozoruhodných asi 320 děl a vedle toho mimo jiné otevřel cestu k recepci v té době ještě pozapomenutého Johanna Sebastiana Bacha, když v Berlíně provedl jeho Matoušovy pašie. My si z Mendelssohnova odkazu poslechneme fugu, první část ze symfonie pro smyčcový orchestr G-moll. Mimochodem, je z cyklu 12 symfonií pro smyčce, které Mendelssohn složil mezi svým 12. a 14. rokem. New Symfonieta Amsterdam řídí Lev Markis.

jak umírá spravedlivý. Zde Handel Gallus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Gallus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

Georg Friedrich Händel, první věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur, opus 4 číslo 6. Hraje Ursula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Ludwig van Beethoven, Bagatela pro klavír a mol pro Elišku. Hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Led balónem.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, Es-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnešní téma ve mně evokovalo vzpomínky na krušné dětství poznamenané hodinami klavíru. Jména jako Sarauer, Dusík, Černý zněla tehdy v mých uších stejně hrozivě jako Frankenstein nebo Drákula. U klavíru se mnou sedávala má jemná matka, kterou jsem ovšem svou hrou nejednou rozlítil tak, že sáhla i k fyzickým útokům. Jednou jsem dokonce od ní dostal po hlavě umělohmotným škopkem, kterým jsem měl podloženy nohy. Znělo to zhruba takto. Když to viděl táta, zželelo se mu nás obou a napsal mi cyklus skladbiček, které znějí doslova virtuózně a přitom jsou velmi lehké. Některé kousky dokonce napsal ve dvou verzích a já jsem si mohl vybrat, která mi půjde lépe do prstů. Milí posluchači, pokud dnes vaši potomci hrají v hodinách klavíru Voršilskou uličku Ilji Hurníka, vězte, že každý její tón byl odzkoušen na mých nemotorných prstech. Poslechněte si části Prapory vlají, Veselý listonoš a V hudební škole, kde se na struny připevňují kolíčky na prádlo.

Jo, tento snímek jsem tady v rozhlase nahrával, když mi bylo 12 let. Kde už to je? Ale znovu se učit na piano, to už bych nechal. Ale proč vám to všechno povídá?

Tato efektnost většině ostatním instruktivním skladbám chybí. Dítě se pak pachtí s něčím, co ani při dokonalém provedení nemůže na nikoho udělat dojem. Na druhé straně je to i taková zatěžkávací zkouška. Dítě, které tyto krušné začátky úspěšně překoná, bude moci být připuštěno k Mozartovi a Bachovi a Beethovenovi a ta možnost vlastníma rukama si osahat jejich dokonalou hudbu, to je zážitek, kterému se těžko něco vyrovná. Vymýšlení instruktivních skladeb ale není jen skladatelovou jednostrannou službou dětem. Autor při jejím psaní získává i něco pro sebe. Chce si totiž vyzkoušet, jak jeho invence pracuje ve stížených podmínkách. Napsat působivé dílo pro 150členný orchestr je jedna věc, ale vymyslet hodnotnou skladbu pro žáčka, jehož malá ručka tak vezme oktávu a prsty na levé ruce se sotva hýbou, to je úkol hodný mistra. Johann Sebastian Bach v této zkoušce obstál. Jeho knížka pro Annu Magdalenu Bachovou se dobře hraje a přitom je v ní kus báječné barokní muziky.

Stejně dobře uspěl ve svých instruktivních skladbách Igor Stravinský. Jeho cyklus Pět prstů jsem se učil zhruba jen 3/4 roku, z čehož vyplývá, že pianistické nároky jsou tu téměř nulové, ale Stravinského rytmický dráb kouká z každého taktu. Totéž platí i pro jeho snadné 4-ruční kousky.

Pak existuje celá řada skladeb, které svým názvem naznačují či předstírají instruktivnost, ale ve skutečnosti to jsou koncertní skladby. Běda kantorovi, který by svému svěřenci uložil studium třeba takových Schumannových dětských scén. Byly by z toho jen pot a slzy a v rodině malého klavíristy by se občas odehrávaly scény poněkud jiného druhu.

Také Debussyho dětský koutek je pro děti nedostupný. Ne, že by se nedal zahrát. Tu a tam se něco vynechá, něco se rozmázne pedálem a zbytek se nějak pochytá. Ale takový přístup není právě pedagogický a dítě by mělo hrát jen takové skladby, které je schopno zvládnout dokonale. Na dětský koutek si dítě může troufnout, až už nebude dítě.

Nápadně často se stává, že skladatel začne psát instruktivní skladbu, zpočátku se drží na uzdě, ale jak se dostává do ráže, zapomene na svůj původní záměr a píše hudbu čím dál těžší. První větu čtyřručního cyklu Maurice Ravela zvládnou i děti, ale tato věta ve Fizdur, podobně jako sirky či tuba z prášky, dětem do rukou rozhodně nepatří.

Také v klavírním cyklu Mikrokosmos nechal Bartók skladatel plavat Bartóka pedagoga a od opravdu lehkých kousků přešel k virtuózním skladbám. Postupovat od snažšího k složitějšímu je sice zásada Jana Amose Komenského, ale co je moc, to je moc.

Dnes jsme se tedy drželi klavírních skladeb pro děti. Vedle nich existují skladby o dětech, skladby inspirované dětským světem. Jim se budeme věnovat příště. Nabídnu vám ale ještě jednu instruktivní skladbu. Už ne klavírní, nýbrž orchestrální. Benjamin Britten napsal dílko zvané Průvodce mladého člověka orchestrem. Jde vlastně o variace na Purcellovo téma. Každá z variací je přednášena jinou orchestrální sekcí a vše je opatřeno komentářem. Nakonec, jako v každých pořádných variacích, zazní velkolepá fuga, kde si zahraje celý orchestr. Britten tu tedy nenabízí pomocnou ruku budoucím instrumentalistům, nýbrž posluchačům, kteří touží proniknout do skrytých zákoutí hudebního světa. Přestože mi tak trochu fušuje do řemesla, musím uznat, že to dělá dobře a jsem ochoten uvolnit mu prostor v závěru dnešního Da Capa. Milí přátelé, příště naschledanou.

zasvěceným pohledem zjistíme, že dechové nástroje jsou vlastně zdokonalené lidové píšťaly. Jsou ze dřeva celé nebo alespoň z části.

Žestěvé nástroje jsou celé kovové, nejčastěji z mosazi. Nejstarší žestě jsou trubky a rohy. Moderní nástroje jsou vlastně jejich potomky.

Na strunné nástroje smyčcové, ať malé nebo velké, nehraje se jen smyčcem, ale také se na ně drnká. Na harfu se ovšem jenom drnká.

A teď mi dovolte, abych vám ze skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru představil nejdřív kotle. Určitě je znáte jako tympány.

A teď velký buben a činely. Tamburina s trianglem. Malý buben a čínský blok. Xylofon. Kastaněty a gong. A než zazní všechny nástroje společně, zapráská ještě bič.

Celý orchestr jsem vám představil nástroj po nástroji, skupinu po skupině. A teď zazní společně. Potůčky nástrojů, vždy jeden po druhém, každý svým pramínkem, ve stejném pořadí, vytvoří řeku tónů, slije se do břehů orchestru a z jeho hlubin zvedne se chorál žestů a zazní velebné perslovo téma.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude symbolicky věnován ročníku Smetanovy Litomyšle 2026. Bude znít Bedřich Smetana, ale především hudba v podání interpretů, kteří na festivalu vystoupí. A vedle toho to budou i skladby, které na festivalu nezazní, ale interpreti zůstanou stejní. Začneme symbolicky českou písní Bedřicha Smetany, kantátou, která se stala jakýmsi symbolem tohoto festivalu, a připomeňme, že ani na letošním ročníku nebudou chybět Smetanovy sbory a Pražský filharmonický sbor. Právě ten zpívá klíčový part české písni v následující nahrávce, kterou natočil Zdeněk Košler se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Bedřich Smetana, Česká píseň.

byla kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany, jaký natočil Zdeněk Košler s Pražským filharmonickým sborem a sbormistrem Josefem Veselkou a symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Teď se dostaneme k zahajovacímu koncertu Smetanovy Litomyšle v roce 2026. Na něm vystoupí Česká filharmonie s dirigentem Davidem Robertsonem a také s klavíristou Seongkin Cho jako solistou. My si připomeneme částečně interprety a částečně také program. Jeho vrcholem je svěcení jara Igora Stravinského, ale ještě než si ho pustíme, nejprve David Robertson jako dirigent ve skladbě Johna Adamse, koncert pro altový saxofon a orchestr, hraje orchestr ze St. Louis a solistou je Timothy McAllister. Připomeňme, že David Robertson je vyhledávaným interpretem soudobé hudby, ale na Smetanově Litomyšli hraje spíš klasický program. Tak tedy John Adams a jeho koncert pro saxofon.

Dozněl koncert pro altový saxofon a orchestr Johna Adamse, hrál St. Louis Symphony Orchestra a Timothy McAllister na saxofon. Dirigoval David Robertson, dirigent zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle, a jeho solistou bude také klavírista Seong-jin Cho, který v Litomyšli přednese Beethovenův klavírní koncert číslo 5, teď ale provede skladbu Maurice Ravela, cyklus Zrcadla.

Ravelův cyklus Zrcadla přednesl korejský klavírista Seong-kin Cho, který bude solistou zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle v roce 2026 a tam přednese Beethovenův klavírní koncert S-dur s Českou filharmonií pod taktovkou Davida Robertsna. Vrcholem programu je Svěcení jara a my si připomeneme právě tuto ikonickou skladbu hudby 20. století v podání České filharmonie na její vůbec první nahrávce tohoto díla z 60. let s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Je to svým způsobem přelomová nahrávka v historii orchestru a můžeme porovnávat, jak ji hráli v 60. letech a jak bude Česká filharmonie tuto skladbu interpretovat dnes.

Svěcení jara, nejslavnější skladba Igora Stravinského, která měla skandální premiéru na počátku 20. století a dnes je standardním ikonickým dílem repertoáru mnoha orchestrů, včetně České filharmonie. Slyšeli jsme její už téměř historickou nahrávku z 60. let s Karlem Ančerlem. Dalším interpretem Smetanovy Litomyšle v roce 2026 bude Kateřina Knižíková, lyrická sopranistka, která vystoupí na společném večeru s Benevicovým kvartetem. My si teď poslechneme každého zvlášť, nejprve Kateřinu Knižíkovou a potom Benevicovo kvarteto. Kateřina Knižíková nejprve přednese cyklus Šeherezáda Maurice Ravela, tak jak ho natočila s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou Roberta Jindry. Ravel, Šeherezáda, Kateřina Knižíková.

Ravelův cyklus Šeherezáda zpívala Kateřina Knížíková za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou Roberta Jindry. A teď nás čeká smyčcový kvartet číslo 19 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta, jak ho nahrálo Benevicovo kvarteto.

To zněl smyčlový kvartet číslo 19 C dur Wolfganga Amadea Mozarta, tak jak ho nahrálo Benevicovo kvarteto. Nejslavnějším operním pěvcem Smetanovy Litomyšle v roce 2026 je velšský basbaritonista Bryn Terfel. Ten má velmi široký repertoár a část z něj zazní také v Litomyšli. My si poslechneme dvě árie, které v Litomyšli nezazní, ale ukazují naprostou všestrannost tohoto pěvce. Budou to dvě scény z oper Richarda Wagnera, nejprve Bludný Holanďan a potom Valkýra. Tak tedy nejprve vstupní árie Bludného Holanďana ze stejnojmenné opery Die Frist ist v podání Bryna Terfla za doprovodu berlínských filharmoniků pod taktovkou Claudia Abáda.

Berlínští filharmonikové s Claudiem Abbádem doprovodili Brina Terfla v árii Die Frist ist um z bludného Holanďana Richarda Wagnera. A od stejného autora a se stejnými interprety ještě jedna slavná Wagnerovská scéna, bude to takzvané Wotanovo loučení, čili závěrečný monolog Wotana z opery Valkýra, včetně orchestrální dohry zvané Kouzlo ohně.

Dozněla závěrečná scéna z opery Walküra Richarda Wagnera, scéna nazvaná Votanovo loučení. Zpíval Bryn Terfel, doprovázeli berlínští filharmonikové s Claudiem Abbádem. A nás teď čeká Tomáš Netopil, který bude dirigovat Sukovu symfonii E-dur. Právě tato nahrávka stála na začátku Netopilovy spolupráce se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, kde je dnes šéfdirigentem a bude také hostem na Smetanově Litomyšli, mimo jiné v pastorální symfonii Ludvíka van Beethovena. Nás ovšem čeká jiná, mladistvá symfonie Josefa Suka, symfonie E-dur, která má 4 věty a velmi radostný mladistvý nádech.

symfonie číslo 1 E-dur Josefa Suka hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila. Tomáš Netopil je dnes u tohoto orchestru šéfdirigentem a spolu s ním vystoupí na festivalu Smetanova Litomyšl. Tam zazní několik oper, mimo jiné Čertova stěna Bedřicha Smetany nebo Verdiho Aida a také Gershwinova opera Porgy a Bess. A proto se rozloučíme právě ukázkami z této Gershwinovy slavné opery. Zpívat budou Claudia Linci a Benjamin Matthews, doprovází Slovenská filharmonie pod taktovkou Ettore Strati.

0: To bylo několik ukázek z opery George Gershwina Porgy a Bess u příležitosti jejího letošního uvedení na festivalu Smetanova Litomyšl. Zpívali Claudia Linci a Benjamin Matthews, hrála Slovenská filharmonie pod taktovkou Ettore Strati. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Vážení a milí posluchači, italský hudební skladatel Vincenzo Bellini stihl za svůj krátký, 33 let dlouhý život zanechat výraznou stopu zejména v oblasti takzvaného bel canta, čili krásného zpěvu, a to byl žánr králující operní Itálii první poloviny 19. století. Byl založen především na pěvecké virtuozitě a exhibici. V Belliniho mistrovských dílech, zejména v opeře Norma z roku 1831, kterou budeme dnes poslouchat, se ale již objevuje zřetelná snaha o maximální jednotu hudby a textu a předznamenává tak budoucí vývoj hudebního dramatu. Vybrali jsme nahrávku, která byla pořízena na přelomu dubna a května 2004 ve festivalovém divadle v německém Baden-Badenu. Titulní part interpretovala slovenská operní hvězda, královna bel canta a koloratur Edita Gruberová. Ta se mimochodem s rolí Normy rozloučila v červnu tohoto roku v Praze při svém hostování v Národním divadle. Při této příležitosti Českému rozhlasu D-dur řekla:
1: Je to bel cantový vrchol, je to velmi komplexné dílo, protože už prvá ária, teda Casta Diva, je v podstatě jeden tón vyšší komponovaná, originál. Bellini tím určil charakter této roli. Samozřejmě přišly dámy jako Maria Callas, které to transponovali. Tým tomu dali nějakou takovou pečať, by som povedala, že už tým to začínalo, jakože jsme u Verdiho. Samozřejmě ona mala jiný hlas, jej to pasovalo, ale já jsem žiadala už od začátku, že to musí být v originále, čiže jeden tón vyššie. To značí, že celý charakter až do konca opery určuje táto tónina. Čiže je to svetlejšie, je to vyššie, aj keď potom napríklad v druhom dejstve tam ide až in mia man, tak to je skutočne veľmi nízko pre jeden koloratúrny soprán. To je to komplexné na tejto opere, že niektoré spevačky si myslia, ok, keď toto je tak nízko, tak tomu dajú taký verdovský touch nejaký, ale to je falš.
0: Pojďme si nyní říci obsah prvního dějství opery Vincenza Belliniho Norma. Galští válečníci a druidové se v noci shromažďují v posvátném dubovém háji, kde je jejich vůdce Oroveso, vyzývá k obřadu vítání nového měsíce. Všichni očekávají příchod Orovesovy dcery, vrchní kněžky a věštkyně Normy a obrací se k bohu Irminculovi, aby jim vyjevil svolení vést válku proti římským vetřelcům okupujícím galská území. Poté se objevuje římský prokonzul Pollione se svým přítelem Fláviem, kterému se přiznává k tajnému manželství s Normou. Má s ní dokonce dva syny, ale už ji nemiluje. Zalíbila se mu jiná z galských kněžek, Normina přítelkyně Adalgisa. Rozhovor náhle přeruší úder zvonu, ohlašující východ měsíce. Přes Fláviovo varování se Pollione rozhodne v úkrytu zůstat, aby mohl Adalgisu unést. U posvátného dubu se následně koná bohoslužba. Norma, ve snaze chránit svého milovaného, žádá druidy, aby nebouřili lid proti nadvládě Říma, ten jednou stejně padne vlastní neřestí. Galští bojovníci ale znovu volají po pomstě a zejména po krvi samotného prokonzula. Norma si uvědomuje, že pomsty nebude schopna, srdce jí to zkrátka nedovolí. Po bohoslužbě se Pollione setkává s Adalgisou, vyznává jí lásku a snaží se ji přimět ke společnému odchodu do Říma. Adalgisa se nejprve snaží jeho naléhání ubránit, nakonec ale souhlasí. Norma poté dává své syny do péče přítelkyně Klotildě. Chlapci jí totiž příliš připomínají její prohřešek vůči otci i galskému lidu. Ví, že Pollione se má brzy vrátit do Říma a tuší, že ji nehodlá vzít s sebou. Přichází Adalgisa a svěřuje se Normě, že zradila jejich boha. Vzplála v ní vášeň k neznámému římskému mladíkovi a tomu slíbila, že s ním opustí Galii. Norma tiše vzpomíná, jak také kdysi vzplála podobnou lásku k Pollionovi. Adalgise soucitně odpouští a zbavuje ji povinnosti kněžky. V zápětí přichází Pollione a vychází najevo, že tím mužem, kterému Adalgisa slíbila věčnou věrnost, je on sám. Dochází k prudké hádce. Norma Pollione proklíná a i Adalgisa se od něj odvrací. Osoby a obsazení. Oroveso, vůdce druidů, Alastair Miles, bas. Norma, jeho dcera, vrchní kněžka druidů, Edita Gruberová, soprán. Pollione, římský prokonzul v Galii, Achilles Machado, tenor. Adalgisa, mladá kněžka Irminculova chrámu, Elina Garanča, mezzosoprán. Clotilda, Normina důvěrnice, Judith Howard, soprán, Flavio, Lyonův přítel, Ray Waite, tenor. Vokal ansámbl Rathstadt a Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz řídí Friedrich Haider.

Dramatickou hádkou skončilo první dějství opery Vincenza Belliniho Norma. Posloucháme nahrávku z koncertního provedení tohoto díla z roku 2004 z festivalového divadla v německém Baden-Badenu. V titulní roli se tehdy představila královna Belkanta Edita Gruberová. Pojďme si říci obsah druhého dějství. Nešťastná Norma stojí nad lůžkem svých synů. Je odhodlána je raději usmrtit, než vydat hanbě. Nakonec v sobě ale nenalezne odvahu jim ublížit a volá k sobě Adalgízu. Prosí ji, aby děti odvedla k jejich otci a aby ona sama s nimi pak odešla do Říma. Adalgíza to ale odmítá, chce raději zůstat s Normou ve vlasti a vzdát se své lásky k Polionovi. Chce za ním dokonce jít a za Normu se přimluvit. Norma uvěří, že tak může vrátit Poliona zpět k sobě. Galští bojovníci poté znovu naléhají na vůdce druidů Orovesa, aby jim dovolil jít proti Římanům. Oroveso však radí vyčkat, protože Poliona prý vystřídá jiný prokonzul, proti kterému by byl jakýkoliv útok předem prohraný. V chrámu boha Irminsula se následně Norma od své důvěrnice Clotildy dovídá, že Polione odmítl vyslyšet Adalgiziny prosby a rozhodl se odvést ji násilím. Normy se opět zmocní hněv. Podezřívá Adalgízu, že vše, co řekla, bylo jen pouhou záminkou k milostnému setkání s Polionem. Svolává galské válečníky a vyzývá je ke vzpouře proti Římanům. V tom je ale v chrámu zajat odvážlivec, který chtěl unést jednu z kněžek. Poté je přiveden spoutaný Polione, který má být za svůj čin potrestán obětováním bohu Irminsulovi. Norma se nabídne, že vykoná trest sama, soucit a pochyby jí v tom ale nakonec zabrání. Žádá, aby zůstala s Polionem sama. Nabízí mu volnost, ale chce od něj za to slib, že se vzdá Adalgízy. To Polione odmítá. Norma tedy začne hrozit, že zabije oba jejich syny a potrestá i Adalgízu smrtí na hranici. Polione prosí Normu, aby Adalgízu ušetřila a nabízí jí za to svůj život. Norma divoce svolává stráže a prohlašuje, že podle vůle bohů bude nakonec obětována kněžka, která se zpronevěřila slibu čistoty a zradila tak svoji vlast i boha. Lid volá po její smrti na hranici. Norma ale nakonec nedokáže Adalgízu veřejně obžalovat z činu, kterého se sama také dopustila. Především se přiznává k manželství s Polionem, jehož lásku se svým odvážným činem opět získává. Prosí svého otce Orovesa o odpuštění a svěřuje mu své dva syny. Oroveso jí chce dát milost, tu ale Norma odmítá. Společně s Polionem odchází vstříc smrti v plamenech.